0: Más adelante. Más adelante. Al aire con el Terry.
1: Tenemos boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta, boleta,